0: Šestčlenično popečeće, dženca džil, přirodes, mojzes, matejom, vožne přirode, a ja praju raz vožne rajnče lapce do mezboča, a matej mastem tež přeladku do vusovania.
1: Dobar ranko vam. V našej hučnej rubrice Crescendo přeradži vam Simon Heduš kandidom, kelko kaloriju poprom spaliče, dež instrument raječe. Kelko to dokładne je, odvisuje menice od instrumenta a čoveka samo, no to sem čipne na Simonovo obličenja. V rubrice Vieda, Viedomost a Una Makanki vienuje se Mirčin Venk v úspěchám při lékovaniu češkoho raka. Milan Grojlich je za vás ižo raz do nuho vúdača vúdatka poladal a rozpravia vo Šulskim muzeju v Strožiči sme nedavno skupinu šulorju a šulorku převodžili. Tam sú menence nauknili, kak je sa ište pred let stotkom vúčovalo a potom sme vám tež galeriju zestajili s impresiemi Božo očivo. To poladajče rada raz na naše internetové strane a našu app MDR Savia.
0: A nech se přemyslí, ty dobíš taký kontrabas šlepovač, to si tady znovu to práci, ty docela do trúnu přímnu, abo?
1: Hoj, ne, moje posty na przykład jenom klavírem, ty jsou fajnčenky, to já můžu prajít.
0: Tam jsou vodbu, jste tam pověčeš. Dobrá, nevše je můj. Mati Čísmok, Adjana Fričec, Rymichová, Štůjo Spiva, Tomáš Walter.

0: Signičina pobiedek na šestčie a hudženie. No, to je kuske športovanie. Večenci še buda čo naše hudžbneje rubriki pola da se man heduška raz kelko energie poprovom širaču na instrumentče pretrebame.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko. Hudženje vupruža veselove čuojku. Vubudža jeho kreativitu a pomha koncentrácii. A celé přípodla so tiež ište kalorie spala. Keľko to dokladne je, odvisuje od instrumenta a čvueka samého. Jako příklad zamysie raz v osobu, kýž váži 80 kg. Pískajú hodinu při klavírie, by so niečo 200 kalórií zubilo. Podobne je to s huslemi, trompetu abo při dirigovaniu. Ke přirunaniu hodinku so vukodžovač pači čivo jenož niečo 160 kalórií. Runie telko spališ, když sedžo piščovku abo gitaru raješ. Bole športové sú ličby při bubnovaniu. Hač do 320 kalórií so tam zubi. To pači tiež za pokodových hudžbníkov, kýž marširuja. Vo sebe dujorju, když so potom bubná. Ve rokovej abo metalovej hudžbe tak pravie vúcechnuje, spali samo hišče viac, hač do 400 kalórií. A když hudžbník při biadle přidatne hišče spieva, samo hišče viac. Příčina za to šo leží v tým, zo nie je hudženie jenož dzielo s postami. Dzielženie čeva, koordinácia a hustode hýbanie celého čeva aktivíruja muskulatúru a kriny v obtok. Přidatne dobia napríklad dujorjo svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so hudženie se športovými družinami přirunovač. Hodina jogovania přetreba napríklad nekak 800 kalórií. To žaden instrument nedocpie. Přijúšim so tu pokaza, zo nie je rač na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za celé čelo. Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Sumani Duška je nám predstavil, keľko kalóriu přiraču na instrumente spaliče. Čo začmičinu do napu šestčechie.

Dženca Zahaja so v Holešovske Dubravce, Sakske mištastva, Gonjace mištastva v skakanju, z večonim kinom, juca nedželu zmija tam nimo v ubeđovanju, tež vodmenjace program za dječi kiš moža, tež raz na ponju se to jedne kovo verčeč. A so tež na konje zvučič, dež su tež išče małe. Dženca koncertuje šulari o budovskej okresnej učmej šule v Nimsko-Serbskim ľudovém dživadle na bolnym jevišću a pokazaje, što sú v šulským neče navuknili z počatk. Je dženca večer sedmich, je to potakým šularský koncert a pošu vodce přikleskovač. To runia dženca ešte pošelní vodcioch na dvoru v svedeň do Serbského muzeja v Kočebusu. Téma je vonie modročist s přednoškom a praktickým vúspytaniom húčne v obruvi popudňo Jake Švác. Až tu chce doživiť koncert českej skupiny Rajtaj z Svarnočic, potraž húčpňa basnie Milena Rabala, tu nech sa poda do Kravažic podľa Českej Lipy v tamnejšej kavarni pod Rónovem započne sa koncert dženca večer sedmich. A júce vúseva v MDR televízii zase vúľadko a to kež stajne všipotňu 12. A to runia júce sobotu zmieče v Užiskej hali v Vojerecach vúľku bursu za numismatikario potajky mnúčiky šromáča historické peneze potrania 9. Hač to přípodňa 12. Sče tam vítani a ja bych tam tiež srastam si to vobladať tam jo neštolus. Tajka vúľka dobrá nalada a šice ladaja, zbieraja a so rozmovieja. Cibilky naše s čem.

0: friend.
1: Přivěč menšinu do šestřenky a to z vás čipných ščeničí, že na nedělné vůdcevaně připodnější program Cepského rozvoza Monika Gerdesová je znosová zajímavé interview a to ze stavo a batisu kluštra Marina Vězda Benediktu Vaurikec. To ještě je ona názoniva Monika Gerdesová od Benedikta Vaurikec. Što dokvaně o tom, když v příchodní hodině ještě informujeme a po sobě chcou vás přeprosit si nedělu vone přinoš k si napoškač v našim přípodnějším programě Serbského rozvoza. V osobní činu do šestřech.

0: Nábožné slovo.
1: Vážený Günter Wink, ze Strivcu.
2: Čakaj na knieza. Buď dobreje nádžije a posiln svoju útrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusi. Knieže, kdyby tu byl, môj brat neby umrel. Tola tež nitko viem, so tebi bôd dá, vo čož budeš jeho prosič. Čakaj na knieza steji v ochranovských hesvach. Staré přísvovo nám praji, dobra viec treba kvílu. V času, v kotrimž so svět na nové vášnje riaduje, dyrbime čerplivosť mieč. Najprede dyrbi staré skončene byč, so môžeme znova započinač. Najdrohotnejšie bohatstvo človiestva je mír. My k čišťenio sme namovieni, nic s brunjemi, ale se svojami vo mír vojovač. V našej cirkvi slyšíme bohužel malo svovo za mír. Ľube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakač a daj politikariam viac zamovitosti za svět, náš kraj a náš ľud.
1: Dobre, Günter Wink ze Strivcu. Venadokua zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: čo mi kina kulto pačenca tiež treba, čo...
1: Vedro.
0: Na znamu inča symboliski, tak ešte sa to tiež dosť štere najšvo na nekotrých miestnach, tiež kuncach nímsky sa jara švo, tak zomieru za so povodzenia, tak zlie ja znamenča nemôžu učítač. Bieše tu pola na svoj srbský a cve v hornej Vúžice dosť štere je so pak najšvo. Temperatúra dženca stúpeja na maximálne 23 stopňov, do podňa dobíme přeco za so s dešťom ličič, tak tiež v příchodných dňach bunže dále.
1: 6 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
2: Guten Morgen. Der Umsatz der deutschen Autohersteller ist Anfang des Jahres zurückgegangen. Das geht aus einer Analyse der weltweit 19 größten Automobilhersteller durch eine Prüfungs- und Beratungsgesellschaft hervor. Die Umsätze von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW sanken demnach von Januar bis März dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 4%.

čim bi nam oni što je časka, mužne to išće kvilu časa. Kristin, muž to hojc nas převodža do džencišeho rania, kuj, že chce byť prini. Kuzvo, prini od dňa, Denis Vence, tiež spívam. A Andrea Švitanková. A heslom od ho Španičana Rika Solo, para ti jenož za tebe, Alvaro.

0: Elefantsatrubi.
1: Weh, wir da wieder most a Wunamagangi.
2: Mulka hala na jesac tisac ludzi, šice stanu, placaja a viskaja, husaca koža. Tole doživi skire na koncertach a nic na vidomostnych konferencach. Tola tak je so stavo kunc tydženja na letnym onkologijskim zetkanju USA. Tam šetsta ich u sledžorjo a sledžorki usledki studije z novym medikamentom přečivo raki brušnije slinice, nimsce bauchšpeicheldrüse. Je to češka forma raka, kotraž ledma na terapie reaguje. Samo ze chemoterapiju pacienta zvětša biju nešto mesacov po diagnoze zemreja. Příčina je protein s jménom kras. Tutun riaduje rozčenie a džilinie bajnko čile a my popravomienuš nakvilnie aktívne byč. Při raku brušnej slinice pak je protein mutácie dla šun čas aktívne a dá rakové bajnky bez hačenia rozč. Přesli 10 týždňo spýtaja farmaceutky a lekárjo mutirovaný kras zaso neaktívny činič. Tola jeho struktúra je tajka, zoso medikamenty z ním práve zjazač nemôža, z čímž nemôža jeho zadžarženie vobliuvač. Rúne za to pak jeso netko skončne kandidát namakal. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z ním vobdžili so 500 nasmerč korech osobov s metastázami a bez úladov na hojenie. Pojeca z nich dosta medikament, tam na pojeca chemoterapiju. V úsledk pacienta s novým medikamentom bych u přerezku dvojce tak dlho živí. Oni po spočatku studie přerezne hišče jace hač cínače měsacov přeživichu, porno jenož 6 měsacam při chemoterapii. A tež čas, kotrimž je so stav pacientov nakvilnie stabilizoval a korošť zadržava, so od cí na 7 měsacov jace hač podvojí. Při všim, žane hojenie a jenož pol leta jace. To sa nezdá žana vulka viec byč. Tola po li džesatkách plných přesvapeniu při sledženiu pokaza nový medikament možný puč k hojeniu raka, kotrež dotal na žane medikamenty reagoval neje. A tajký vulat je sledžarjov a lekarky na konference k dojemu aplausi ponu.
1: Věda, vědomosť a vunamakanky.
3: Běž naša rubrika s měrčinom venkom, menšinu ište potom je vidlik nasudom.

0: nakladné auto.
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Dobre ranie, Bagaro.
3: Dobre ranie, Mišova. Nejedenca, krásny deň.
1: Aj, sme tu tento deň veľa docpili.
3: Ohaj. Popravom sme náš plán za tu tento deň že vodzivali.
1: Što da je s nakladným autom? Čo dla one tak okolo smali?
3: Poj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
1: Ižo zaso je nakladné auto nimo smalivo kajž bysk.
3: Dokelž treba moj přichodný stop. Heva, kto s potom ničo nebude.
1: Sme stopy za cebe podzasadili. Okolo cebe je vulke ležonosče.
0: Tu prosím, přichodný stop.
1: Što to je nakladné auto? Je to na piatk. Nedom je konc tyčenia.
0: Viem, ale moja liščina.
3: He, kajka liščina da?
0: No vieš to, Labagoro, so mám stajne liščinu s narovkami, kýž potom odhučkujú.
1: Nakladné auto. Liščina za tutun tyčen je zaujistče dospolne odhočkovaná.
0: Niepak, ona je prejč.
3: Prejč? No kde to môže byť?
0: No nemám žádne zdáče. To je hotová katastrofa. Liščina by ešte tajka dlouha.
3: Dočakaj. Tyto lahyša ništa dňu dlho, kajž bez vôve vokova jezdíš.
0: No kajž bez liščine, Bagaro, kajž bez liščine.
1: Bez nie, vieš, če nevieš, to máš činiť?
0: Bez nie, nima mira. Hače nietko opravde šo hotové? Drbiu dále.
3: Vokomek na kvadná auto, přemyslujme raz hromadne. Ja držanú liščinu nemám, kýž bych odhočkoval, ale naše nadavky se spomjatkujú.
1: Ja tež. Tutun týdeň sme mieli nadavk šitke stopy za pot okolo ležonosče nastajíč.
0: Haj.
3: A to sme nemali docpili. Ci stopy ešte faluja. Drbíš je po takým nedže ležomeč.
0: Haj.
1: Tobie za tutun týdeň šitko.
0: Viace nic?
3: Viace nic. Po takým přivez mi falovace ci stoupe k džíram, kýž nedom vôriu. Dorečane?
0: Dorečane.
1: A potom je konc a sviatok.

0: Leonie. Je dospěvala na poslední.
1: Srbský rozhlas. Povězte. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. V stolice albanijské v Tiraně zetká se tuntežen dživová skupina slovenských menšinů. To je Federalistická unia autochtonych národných menšinů Fluens dživová. Dživové skupině, kotrež předseda je Hartmut Leibner, přísluší a tež Serbia. V Tiraně chce, že se především ze položením makedonské menšiny v albanijský zavěrač a z rolu národných menšinů na západném Balkáně na půču do Evropské unie. Při Vaskovskim Nivovim lesu nastane prvná doživinská stácia Krabatovej kolesovarskej štěžky. Tam má se za něče 24 000 euro budka za očastvěně s dvůrečnými táflemi, vosebitými špielemi a v obrazovej galeriu s počom ke Krabatovej pojecce natvarič. Projekt dostane spěchvanie z liderového programa, tak Klaudia Štiglichova od regionálneho managementa Horňovúžiska Hola a Hate. V názemě má so tvárič, klitu ke spočátky sezóny má budka za kolesovarju a pučvarky potom hotová byč. V běhu přichaných let má po dvou Krabatovej kolesovarskej štěžky cirkonie 12 takých doživinských stáciů nastač. Skladnostně 110 narodnin Jurija Brezana převedže domovina přichane týden v budešině projektové dny. Kajž včera informovachu, v obdělí 170 šulorků a šulorů 7 letníků z Kulova, Radvoria, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šelakorých stácia jsou nadavky spřijotované, když se ze živením a tvorením spisovačela zabírája. Partnerojo jsou Smolarec Knijania, Nimsko-Serbske Ludové Dživadvo, Serbske Institut, MDR Serbske Rozvoz, Dom Brezanec Sojbe v Budešině, Serbske Ludové Ensemble a ve Serbskem domě projekt Zari a Domovina. V občelnice mají například post za Instagram přijotovač a figuru modého brigádovníka na fasádě Serbsko doma vusledič. V Rulec Mönje nad Sprivju, ki sluša do gmene Trebin, chce ja dožit most při spuščadle zanirovač. Tole v obsamtnichu radičeljo jednovosne na zajšom posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislanja z Brezoki, Pačič ma to nešto viacač 100 000 euro. Rulec Mön nad Sprivju je pola turistu v oblubovane a poskyčuje mjestruj mjezbe s čomom abo pfavidvom, kaj šteje škole somarske ture. S ponovenjom mosta chce ja v augustče započeć a konc leta hotovi. V Holešovskej Dubravce je konc týdenja skakanský turnier ve všech staromných klasách. Kajže zdjeli nesvačanské jechanské dvorstvo, vůbečuje se jicharky a jicharjo se svojimi konjemi sobotu a nedželu. Jako vršk přizamkne se vůbečovanie se zapšahami. Nimo prúvaniu zmeja tež fórum vede a zabavu za dječi a svojbe. Zahredoma zakských mištostvú v Holešovskej Dubravce je krajný zviazk koniaceho športa. A to one bychom naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A v Budešině a poprom po Horní Užice se dále dešťuje, tu pokazá živé slibro rúne cínače stopňu. Pancate najprve raz na ranie vostanie. V biodnia vuládame potom jenož zriedka slunco, tu a tam sú zaso tež nevetra abo švíle možné. V biodnia vostanie vycikojte a živé slibro te docpie dženca maximálne 20 stopňu.
3: A dženca ráno je samo puchare metavo, to ryka zo nichtu navo počínče.
2: Aj? Nerozumiu. Puchare?
3: Dež so kapa.
2: Aha.
3: So dešťuje. A pondrude te kapky tak zliča,
2: za
3: to jim pucho česne. A když praješ za so pucho redešťuje, potom so praješ za dostaneš opět.
2: Aha.
3: To taky prajdmo.
2: No fajn.
3: Nik víš? So jsme někdo puča rečeli, dočekaj mu někdo si je zavu. Jo, dokud jsem či to někdo rozkvada, někdo, so někdo. Nie, ničo se nestává. To je što je los, já to víču, tu ve systémě, ale ničo za serbskou hornu vůžicu. Tak dobrou jezbu do dženského rania. Snadno máte tež nekajke také prajdma vokovo dešča a vokovo vopeta, potom může česo rád ľubi pola nás přizemič. Máte se na vaše uvedenia veseli?
2: Hej. Kaj šupada, ja willis dich neznajú, hej.
3: 05, 9, 1, 7, 7, 4, 4, starta naše číslo, přes náš chat, náš týž do 3, 5 minút do po na posledných.

znáte jako Girlywood. Najvěřil jsou tam to, što světosvávných filmů natočili, nahrali, produkovali. Kate Winsletová, běž ty vorlézerin, nebo Jackie Chan. Ve 80 dňách vokovo světa půjčovace a dundace a tyž ve Girlywoodčeve zorecu zastavace. Nitko pýtaja tam zaso za historický film Kompazo, to říká sobu skutkovacích nic ve vůnech rolí, ale ve podlanských rolách ľudí, kýž tam po hasách dundaja a druhé věci, potom tež činia ve filmě, menúce film má rád škunc 19. letstotka, pýtaja tam žony a muži, ale ze stojšto obmiezovaniemi mužojo nemili väčšie hač 1 meter 8 80 byč drbieli tyž tomu přivosovač zohim po času tyž vosy cijaja. Net mieli žaden tatu abo nikaký hinaši piercing mez voči mieč a tyž žonam je tojšto přikazu napríklad žane barbene vosy, tyž žane piercingky, žane kumštne nohče, tyž žane vosy barbene abo tyž zaden solari bruno brune. To nemili byč, když můžete to šitko tež poslužovač a odknihovač a prajč nie. Tajka, ja nesem, to ja ničo nemám, ale chcú sobu činiť jako kompáska, abo jako kompáza potom môžete so tam ve zolacu přizeviť. Jeden to 5 dňu mili tam namiestne byč a to za čas vúľkých prôznin jeli mače zájim, potom poladajče na internetovú stronu agentúr filmgesichter.de www.agenturfilmgesichter.de v jednom svoje a potom môžete si ešte raz všetko prečítať a snáno vidíme vás potom na vulkej pvachče ve kinovém filme vulkým hollywoodským. Menšinou pod Sibylky na sedomie.

0: Popšečeno mi kusk rajnše reje. A ja si nemôžu predstaviť, že so vám to nespodoba 5 minčinu do 7. A netko doličíme si v myslach raz do Frankobroda nad Mohanom. Na tam nie šelieta niščo, to je vôľké dosť. Tam mea chučera menujce aj celé neušiedne pad. Matejo, što je so stalo?
1: Hač Spiegel Online, Bild, NTV, aber tež Frankfurter Rundschau. Švíce písaja vo neušiedne nespožučera. Tam je so menujce bola jedno Lufthansa letadva, kýž by poprom celé nové pred na kuska kolesu zvamava. Letadva te stejše runie při Gejče a dobieše potom do Los Angelesa odlečeč, ale při přijotach je so potom nadobo tute letadvo dopredka zetsvo. Na to je zavište porane rungsvo tam viacori sobudovačero suso zranili a dobrachu do koronie. A ta Boeing, kýž je sa skoncva, je sa hakle loni tvariva, bie hakle od letušova februára popuču a netko sa veza farovce dokvane s tým zaberaja. Čak dla sa tekne što stiva, pola teke je nuje mašine stač môže.
0: A nech sa prašiš. A slyšiš tak tu zvuk, kdež sa to potom tam se s tými kšidvami a pon rungs.
1: Tak nekak,
0: hej. A po ňoho to, čakuj za čím, Mateo.

0: moc ničo nebude, skýry v rančím dešču. A to je Sebastian Devilt Förster.
1: Hej ty.
0: Hej vy tam doma, dobré ranie. Jsou tam menšinou posledovný.
1: Eva Maria Pikatova, nové ranie. Jsou tam posledovný.

Dženca sa niekotre menšine za dokvadne 4 vodom rozpraviam, keľko kaloriou jem spali, alebo vodom budže, když instrument hraješ. To je si man Hiduška uslíčil. Do toho chceme pak poľadať do Krostavy, v ohonim kraju, tam zaklinčí Jenička korálová kantáta Johana Sebastiana Bacha a to skvádnostne 350. národnín Paula Gerharda. Niečo popúdňu štyrioch v cirkvi v Krostavie, to je tá, kdež maja te svaune, zilbermanové píščele po takým, kdež tam do tastu přímaš zaviesče, kdež kalorie zubíš. O tým nedom povieda Simon Hiduška v našim seriálu Krescenta, kdež je Miles Smith dospíval.

0: Čo sa kličilo do nabo 8, vočinčo v okno široko, vočinčo pak tej široko vašu protičku, Mateo.
1: A útromne džak za pokiju, my však všetko zase namoviame, poščečel nám svoje tamine a také sa to činilo. Vonjova vopara nebelčice preprošuje šitke džiči, starších džido a voko a hostči v útromne na džičace svedžen voni pisaja, juce to buče od popana 2 maj, a to ve vonjovobornem depoče dobrovoljnije vonjove vopare nebelčice, tam zmeja kove a tykans, krosnovansku žerč, a při reanem vetre rika, watermarsh, von se vysatiš z vodu pryska, tu ješ, ljubi ľudia, nic na kupanske vice a trenja myslič, abo zabič, takoko. Dobrovoljna vonjova vopara nebelčice veseli so na mnohých malých a veľkých vopetovarjov a na reane džičace svedžen, juce, vod, poponu 2 maj, v vonjovobornem depoče v nebelčicach. Tak jen to môže napísať nám napríklad přes WhatsAppku.
0: Utrovne, ďak vám a zavisče si da tam ti šlimo za džiči. Džiči do nabovo se mich.

0: Ка и вуличени ја наповасмеј.
1: Српски розвоз. Повјесче. Студио Матеј Джисваук.
2: Добре ранје. Při Vaskovskim Nijovom lesu nastanje prvnja doživjenska stacija Krabatove kolesovarske štěžky. Tam má so za něče 20 000 euro budka za očastvenje s dvůrečnými tafljami, osobitými špielami a v obrazovi galeriju, k počavom k Krabatove pojecce natvarič. Projekt dostanje spěchvanje z liderového programa tak Klaudia Štěglichova od regionálneho managementa Hornjo-Vužická hola a Hate. V názemě má so tvarič klitu k spočatky sezóny má budka za kolesovarjo a bučovarki potom hotova byč. Ve biu přichodnich let má podvu Krabatoveje kolesovarske štěžky celkonje 12 takých doživjenskih stacijů nastač. V stolice Albanijske, v Tiranje, zetka son tun tydžen dživa skupina svojanskih menšinů. To je Federalistická unija autochtonych národnych menšinů FUN zdželiva. Dživovej skupině, kotrež předseda je Hartmut Leibner, přisušeja tež Serbia. V Tirani chceža se především z položenjom makedonske menšine v albanijske zabirač a z rolu národnych menšinů na západnom Balkane na puču do Evropske unije. Skladnostnje 110 narodnin Jurija Brezana převedže domovina přichodne tydžen v budešine projektovej dne. Kaj ščera informovahu, vopčeli so 170 šulorku a šulorju 7 letniku Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šelakorých staciach sú nadavky spřijatovane, ki so se živenjom a tvorenjom spisovačela zabiraja. Partnerojo sú Smolarec Knijanja, Nimsko-Serbske ľudové dživadvo, Serbski institut, MDR Serbski rozvoz, Dom Brezanec svojby v Budešinje, Serbski ľudový ansambl a v Serbskom domie projekt Zari a domovina. V občilnice maja napríklad post za Instagram přijotovač a figuru modého brigadovnika na fasáde Serbskoho doma vusledič. V Holešovskej Dubravce je konstitučná skakanský turnír ve všech starobných klasách. Kajž z džili nesvačanské jechanské tovarstvo vůbeďuje so jicháky a jichárjo se svojimi koněmi sobotu a nedželu. Jako vršk přizamtne se vůbeďovanie se zapšahami. Nimo průvaniu zmeja tež fórum viede a zábavu za děči a svojby. Záradová zakských mištostvo v Holešovskej Dubravce je krajný zviazk koniaceho športa. V Rulec Mynje nad Sprivju, kiž svuša do gmene Trebin, chceža dožite most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamknichu radičal je jednomostne na zajšnjom posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislanja z Brezoki, Pfačič ma to nešto viacač 100 000 euro. Rulec Myn nad Sprivju je pola turistu voblubovane a poskyčuje mestrujem jezby s čomom abo pfavidvom, kajž tež kolesomarske ture. S ponovenjom mosta chceža v august započeć, a konc leta hotový byč. A to one bychu. Naše povestče, kýž namakače, tyž na naše internetu strony, a naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A při cínače stopňach so dále tyž čuje po cíli horní Úžice poprom pancate najprve raz na ranie vostanie. Dženca v bjudnia vúľadame potom jenéše zriedka svonco, přeco zaso sú tiež švíle abo tiež nevetra možné, vostanie vycikojte a živé slepo zalieze na 20 stopňov.
3: A stano môže z vás nikto doma do buňko poľadač, keďko je so najšvo dženca ráno, nechach do záchode na mokrú trávu. Na púčach si ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho piatka, to je kusk, kajš mostčíkové dženiko si dobe došle, tu si zase nic, 4 minčine po napu, 8.
1: Serbský rozvoz.
3: Eko to školi dobi nádživo, tu si zase nic. Vidíte, to. Ďaši ty pšivo sú ješ dále.
2: Jadu pekore, ty si tiež nešto.
3: 4 po napu, 8.

rečem svunčku, že sa netrebam rečeť, ale skere bo rečem dešťu. Šest šmenčino pona po vrcu mi je. Ten sa ráno bych môj sa s Matejom o tom rozmovili, što reka, když so puchare du, pluskare, Matej najprv den nie vidžo o čem ja rečem, vy pak vies, čo o čem ja rečem, když so jara mucne dešťu je, potom treje, když ta kapka drude tak na zemiu, páne, zo potom je pucha skočí, abo pucha nastanie. Mnohé toho dáva dokoľa bokovo tiež viacore prajit, má niekotre praja, no aj když so pucha redišťuje, potom dostane švopet, drúze za so praja, kež Karina Šoučina napríklad, je na nás zvoniva ze Zdelan dobre, ranie vám všetkým, je prajva, když pucha so dešťuje, potom so hišče viace dešťa so najnže. No aj to môžeme odfažovať, što je nám ľubšo. Hač finže vopet, abo tla dešča došč. A dešč zmejeme v příchodných dňach deš vopravdže došč. Přeco zaso přestevi dny maso deščovač, malo svunca, maso pokazač júce drie, votrania kúsk a nedželu kúsk, ale přeco deš zaso miešane z deščom. Sedom inčinou po na po 8 a ďakujú so vám za vaše informácie a jeli vám ešte ništo na vútrobie leží potom za zvonče ratľubie 0559 1 7 4 4 to je naše číslo přes chat nás

0: Ви. Віра, відомощ, а вунамаканки.
1: Mulka hala na 10-40 ludzi, šice stanu, placaja a viskaja, husaca koža. Tole doživi skire na koncertach a nic na vedomostnych konferencach. Tola tak je so stavo kunc tydženja na letnym onkologijskim zetkanju USA. Tam šedsta ich u sledžorjo a sledžorki usledki studije z novym medikamentom přečivo raki brušnije slinice, nimsce bauchšpeicheldrüse. Je to češka forma raka, kotra šledma na terapie reaguje. Samo ze chemoterapiju pacienta zvětša biu nešto mesacov po diagnoze zemreja. Příčina je protein s menom kras. Tutun rejaduje roščenje a džilinje bajnko čile a mil poprav menoš nakvilnje aktivne byč. Při raku brušneje slinice pak je protein mutacije dla šun čas aktivne a da rakove bajnki bez hačenja rošč. Přesli 10 týždňo spýtaja farmaceutky a lekárjo mutirovaný kras zaso neaktívny činič. Tola jeho struktúra je tajka, zaso medikamenty z ním práve zjazač nemôža, z čímž nemôža jeho zadžarženie vobliuvač. Rúne za to pak jeso netko skončne kandidát namakal. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z ním vobdžili so 500 nasmerč korých osobov s metastázami a bez úľadov na hojenie. Pojeca z nich dosta medikament, tam na pojeca chemoterapiu. V úsledk pacienta s novým medikamentom bych u přerezku dvojce tak dlho živí. Oni po spočatku studie přerezne hišče jace hač cína či měsacu přeživichu, porno jenož 6 měsacám při chemoterapii. A tež čas, kotrým je so stav pacientov nakvilně stabilizoval a korošť zadržava, so od cí na 7 měsacov jace hač podvojí. Přiuším, žane hojenje a jenož pol leta jace. To so nezda žana vulka viec byč. Tola po li džesatkach ponych přesvapenju při sledženju pokaza nový medikament možný puč k hojenju raka, kotrež dotal na žane medikamenty reagoval neje. A tajki vulat je sledžarjo a lekarki na konference k dojemu aplausi ponu.
0: Věda, vědomost a vunamakanky.
2: V úspěchách při likovaniu češkoho raka je rozpravěl Mirčin Venk. Cimíčiny po cibliky na osobu.

0: Vasem in čudovito, vasem ješ. Ona je veľa doživiva svojom dovým živenju staro abatista kloštra Marina Viezda Benedikta Vauriketz a rovne na tuté názornenia bie tež Monika Gerdesova čipna. A taký je mač Benedikta povedala napríklad o tom, že bie pri jej zastupie kloštra dre ratarstvo žno separátne firmie přepodalo, ale přiúšim bych u nekotre riadnice iša aktívne podľa.
1: Vy sotrešte sa s financinklivým subutívaným. Sotrešte tiež jen často na podoch zu bekommen, weil die ersten Produkte in der Durchschnitt das ist nur heuer zu seller Tobaksmus blau wali. Was von mir die Willkost in Arnold, da mir so dies belief so bei meinem Wort so tro. Da ist das ist Gärtner nach Wieser war, hat er ja hat er Wieser war, hat das muss schon so bei Port beraliert, das so die Pena also so sieht das starali. Die wird jetzt hat es von Gärtner nach wo sie war, von mir von so sauer war. Und ich bin dann da gerne sauer na stava.
2: A pivovarnia nebe tušiti že na pivovarnia?
1: Hej, veľa lietia sú ju kloštri pivo v Tamarivo. Pivovarnia je sa zaurova, ak de disi sú ani ten farendo treba, li potom sa to sprašená. Dabaj potom nie je tak na najnovším standardci bova, sú ani to zaureli, ale sa sprašené, sme tým potom vše přetvarili.
2: A te prava, a te licenza, a te meno je švoda kulova, abo?
1: Hej.
0: V obšen rozmovu z nedeši abatisu Benediktu Vauriketz môžete pola nás zajúcišim po takým nedelu svišečkaž všetko pojednačiť.

0: Bettschödowo se mich.
1: Nabožne słowo.
0: Na Jensa Günther Wink z Drewco.
2: Čakaj na knieza. Buď dobreje nadzieje a posiln svoju wutrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusej. Knieže, gdyby tu był, mój brat nie by umrył. Tola tyž nitko wiem, za tebi bud da, wo čoš budeš jeho prosić. Čakaj na knieza steji v ochranovskich hesvach. Stare přísłowo nam praji, dobra věc treba kvílu. V času, v kotrymž so svět na nowe vášnje riaduje, dyrbimy čerplivosť mieć. Najprede dyrbi stare skunčene być, so môžeme znova započinać. Najdrohotniše bohatstvo čvovjestva je mir. My kčeščenjo sme namovjeni, nic z brunjemi, ale ze słowami vo mir vojovač. V našej cirkvi slyšime bohužel malo slovo za mir. Ljube knieže, nedaj nas tak dlho na mir čakač a daj politikarjam viac zamovitosti za svet, náš kraj a náš ľud.
0: Dobre, Günther Wink ze Drewcu, v nadoku a zamovitosti Serbského evangelského zviazka.

0: Na budžujčeš.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V stolice albanijske, v Tiranje, zetka so tutun tečen dživova skupina slovenskih menšinov. To je Federalistiska unija autohtonih narodnih menšinov FUN zdjeliva. Dživovi skupine, kotriješ predseda je Hartmut Leibner, prisušeja tež Serbija. V Tiranje chceža sa predovšem ze položenjem makedonske menšine v albanijske zavirač a z rolu narodnih menšinov na zapadnem Balkanje na puču do Evropske unije. Pri Vaskovskim nivovem lesu nastanje prinja doživjenska stacija Krabatovje kolesovanske štečki. Tam ma so za nječe 20-40 euro budka za vočastvenje z dvoričnimi taflemi, vosebitimi špijelemi a v obrazoj galeriju z počahom ke Krabatovje povedzce natvarič. Projekt dostanje spichvanje z liderovaho programa tak Klaudia Štegličova od regionalnoho managementa Hornjo Vužiska Hola a Hate. V nazemje ma so tvarič, kletu ke spočatke sezone ma budka za kolesovarju a pučovarki potom hotova byč. V biju přichanich let ma podvu Krabatovje kolesovarske štěžky cokonje 12 tekich doživjenskich stacijů nastač. Skladnostnje 110 narodnin Jurija Brezana převeđe domovina přichane tydžen v budyšině projektovej dne. Kajž čara informovachu vopčili so 170 šuloku a šulorju 7 litniku Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budyšina. Na šelakorych staciach su nadoki spřijotvane, ki so ze živinjom a tvorinjom spisovačela zabiraja. Partnerojo su Smolarec Knijanja, Nimsko-Sapsk Ludove Dživadvo, Sapsk Institut, MDR Sapske Rozvoz, Dom Brezanec Svojbe v Budyšinje, Sapski Ludovo Ansambl a v Sapskim domje projekt Zari a Domovina. V občelnice maja napřikvat post za Instagram přijotovač a figuru modeho brigadovnika na fasadze Sapsko doma vusledič. V Holešovskej Dubravce je konstiginja skakanski turnier v ovšej staromnych klasach. Kajše zdjeli nesvačanske jehanske tovarstvo vubedžuja so jichaki a jicharjo ze svojimi konjemi sobotu a nedželu. Jako vršk přizamknje so vubedžovanje ze zapšahami. Nimo prúvanju zmeja tež forum vede a zabavu za dječi a svojbe. Zaradvo zakskich mištostvo v Holešovskej Dubravce je krajne zjask konjaceho športa. V Rulec Mynje nad Spreviu, ki suša do gmene Trebin, chceža dožite most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamknichu radičalje jednovosne na zajšem posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislernja z Brezoki, pfačič ma to nešto vjacač 100 000 euro. Rulec Mynje nad Spreviu je pola turistu v oblubovane a poskičuje mjestrujem jizbe s čomom abo s pfavidvom, kaj šteje škole svarske ture. S ponovenjem mosta chceža v augustče započeč a konc leta hotový byč. A hotové, to je dobré heslo. Naše povešče namakáče tež dále na našej internetovej strone a v našej dámotnej app MDR Sábia.
0: Ja som tie hotová na úsmužou.
1: Vedro.
0: Nikita, navrdeš.
2: Najpšie tajke medre, no, pancate, cínače stopňu máme dále. Vúdešťuje sa netka ešte takhle náranie dopona. Potom zmieme dženca zväčša dželá mročele v biu dňa. Môže tež sa raz porímať, abo dále podešťovať s blakami. Vostane tež vici kojte a živé slibrote zaleze dženca na maximálne 20 stopňu pohony v Užice.
0: Nicuchu tež, tak som mi čora ešte búja ratari oprali synu dživa, že čakajte mu, ale nie, ľadajte mu příchodne. Tečen to ta, co tečen tajky víno je te vedro, ulce ničo nebude s synom, dživaňom, ja nevím. To dneska ničo nebude, přijom tečen hišče. Na drohách se ničo nestává, tež so ulce tu ve Sapske Vúžice ničo nekopí, ja môžu rád ľubejš raz aktualizovať, dokáž ja vidžu menúce zoju runeteka. Smuška jedže, nie, za nás nic. Dobro, jezbo do dženciša rania, jeli mače nešto na útrobie, potom so přizevče 0591-734-400 abo tež přes čet.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšine po napo, dževečeš je a máte celé zdvorlivé odzbyne.

0: wieder so machst. Hast Möglichkeit, dass aber das so besser dauert, dass das darauf aber das so Benedikto Wawrik jetzt. Da ja hier schon Möglichkeit, dreizehn, dreizehn. Da ist eine hier schon Quilko Jo, Monika Gardesova, je nedavno s ní pobesadovala. A to je ona Vesotešara Čipna byla štoma, staro abatesa Kloštra Marina Viesda Benedikta Vaurikec povedač, napšikvat tež, jako je do Kloštra zastupiva, sú dre ratarstvo, separatnej firmie, tede davno hižo přepodali. Nedživajce toho, sú riadnice pak tež sobu pomali.
1: Vesotešte se cvinacin klivestu budi Oni sotra so týšin čas do napodoch se pokočili, ale jasný potom to je noč dorší vývac, že jsme hojaci zela a tubak jsme plavovali. Bo jsme měli velkou rostlinu, tam je so týš byli v sobu pomalu od sotru. Takže to je z gartnána výšava a ta je jara děra výšava a to jsme se sobu podpírali a za typino a za všetko se starali. Dziewięć jest, że z von Gartner na Buoci war, potem ja, wo na so saure war. A nikt tam taka Rihanna saure da nastawa.
2: A piwalnia, nie by tuszy tyszy na piwalnia?
1: Hej, wiele liet jest so jukluszty piwo, to ma rywa. Piwalnia jest so saure war, hakte, dysy so nie ten fahrende treba, li potem se das prasche nach. Dabei potem nie jetz tak na najnowszym standardzy buwa, so man te saure li, also so prasche nis, so ma tym potem zepzet warili.
2: A te brauer, a te licenze, a te meno, jesz wo de kulowa, aber?
1: Hej.
0: To je povedala abatisa Benedikta Vaurikec staro abatisa, až to je hišče jac na útrobe miła, a to zoniva je o tym tež Monika Gardesova a na poskač můžete si to všetko ve dědělnějším vusevaniu sámského programa po jednačích. Čivič menšinu do čivičiche, dobrá nepřije sámský rozvoz. Kristof, chceš, štu jsem já. Ja.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Günther Wink z Drivcu.
2: Čakaj na knieza, buď dobreje nádžije a posiln svoju vútrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusi, knieže, kdyby tu byl, môj brat neby vumril. Tola tež nitko viem, za tebi bôd dá, vo čož budeš jeho prosič. Čakaj na knieza steji v ochranovských hesvach. Staré přísvovo nám praji, dobrá věc treba kvílu. V času, v kotrymž so svět na nové vášně riaduje, dyrbíme čerplivosť mieč. Najprede dyrbí staré skončené byč, so môžeme znova započínať. Najdrohotnejšie bohatstvo človiestva je mír. My k češtenio sme namovieni nic s bruniemi, ale se slovami vo mír vojovať. V našej cirkvi slyšíme bohužel malo slovo za mír. Ľube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakať a daj politikariam viac zamovitosti za svet, náš kraj a náš ľud.
1: To praj Günther Wink z Drivcu v nadoku a zamovitosti srbského evangelského zjazka.

0: tardes.
1: Navjasovu kromadu přepšasuje žinca Serdeský muzej Hršebrzu. Žinca jo lietne dveru ve svižen, k tomu nedajo jano kofi a tykajn, ale teke kulturu, ved medrošišća buža to krono zgeniašo, kako gledajo nejnoše iniciative za veževinje hužilskego medrošišća a suhešo na dobru z ruku getovanu muziku, serdskú muziku s umilcom Jake Švarc. Přesto teke ten motto žinca, carna jaka medra šorca, ved Zika Čech, vedpůdňa zastupio diamotne. Kupaňská sezóna jo startovala a v novém jorazu jo tentýžen dre vedverivo nejmenšie kupaňiščo pet govým nebiom v celé Užice. Malko ale fajn a nové, najlepšia gešpa za vedechanie kaž z čatúce v Slipienském regióne. Kupaňiščo jo vedne da kúšte žen vedverione, kaž vietro jo vedpůdňa vedzika dviju až do 7 jacu. Serbske bilde a film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče přehledka bramborskega umjelstva pod titulom Ved o přichod. Karolina Krautzec zabera se z Brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski přivrožio se serbskemu kvirnemu živenju. Amira Dubjanoc jo veršova s Luka Golinskim prijedne serbski coming-out film, ten se teke pokažo. Teke dalšne bramborske umjelcoki a umjelce budu ustajaš a to ve klubovém domě ve Ludwigsfelde. Více informácií v internete pod Kulturland Brandenburg. Umjestvo pod kovým nebjom môžeš o sebe oglídaš a rovno tak kúpiš domu Nízky muzej v Dešne a přepšasu zase umjelce z regiona na umjelský zviežen Víče a Nieželu. To bužo, všetci ved jadna z všech dostarých. V samskom cacu vedmejo se umjelský plenér z Gabriele Gittel přiglídajš a umjelcam, kak nastavajú živé bilde, rostlinu a krajine za kultúrne program je také starané. Potajemnosť či bogatá krajina upšestrio se predke ľuborazom. Staré bajky a povesť či ulicujú ve serbskech miestnu a grodu, což a tú krajinu zeznáš, a to na serbske jo vám kazané na serbske vandrovanie dolnoserbske recnie šule, víče to bužo bla Bilova, nímsky Bilo, Jens Martin a Gregor Viečorek bužo tej vás viasť a ulicu vaš ved natúre a ved historie vandrovanie trajo 5 štundo, Dobre cerie treba šo, zmakajú se viče zega žasošech, obžilinie pvaši 8 euro. Nižilu raz namšo iš na nešetne miestne, bez triažovie bužo taká pet zvenicu. Farar Jakob Simon umyslio se za to všetci interesantnú tému a ten raz už o to, co sú vejsanárie niega králi ako žiši. Namšo ta bužo nižilu zega žasošech. V samskom času buža v 17. Serbsko-nímska namša v Slepem, pod motom Spívajša Bogu nový spiev, ulicuje liturgia v tmece muziky a žoteke v osiarske dude, farárka Jadviga Maling a vikárka Zofila Dolan buža tej namšu žaržaš a vy možoša ju svišaš přes radio MDR Kultur, ju usčevajo v tziga žasoších. Ja, co čo naše pokazky ešte raz citaš, to môžeš na našom internetovém boku pod rbb-online.de/som.
2: Jo, a vedrové úglede za ten koľc týženia mám hešči k tým pokazkám.
3: Jadro.
2: Vedpôdňa môžeš hešči Mežo se tam sem hešti desčováš, samo jednotlivé grímania sú možné maximálne 22 stopňov pokažo termometa ženca. Sobotu do pôdňa byče a jano píčku obmrocone, vod pôdňa mežo se zase chrapiaš, víče píčku šopej až do 26 stopňov. A neželú přibera več, vestaňo pak z väčšieho suche pla 20 do 24 stopňov.
3: RBB. Serbský program. Ľubujeme našu riec.

0: Gash zašal tu jošo neželo naš program, bužoho moj kolega Gregor Klim. A ven ve južo vodco neželu ve program ježo.
1: Ja som rusojsku riec vuknul ve šuli, každú u nás, my sme museli 5 let to vuknúť. Na koncu nie tak veľa to je vúbavo, dokoľaž my nie sme povedali.
2: Ten 6. júni, jo, žen rusojské je riece. Dostajenie k ruské riece jo sa v sledných letách teke ve gledaniu na ruskú vejnu Ukrajine benie pšemeniva. Kak dokradne, o tom búžame niže lopiedaš.
3: Ja by groniva nedajo taký za Ninto, po převrošenju.
4: Bžesty ruščiny my neužijeme. A tam my go ninto na Putina měnaš, ja teke na toho měnam kak daleko ako my go, ale Putin ne je rusojska rec. Za mňu je rusojska rec, rec Puškina abo Lev Tolstoja.
2: Sme v rozkronie s ľužimi, ako ruskorec sú nauknuli, sú museli nauknuš, a ktoréž južinca teke mogu piedaš.
0: Gledajúce na historické fakty, dejava teke rusojská riec byš lichotná a nic potvorcovaná. Vna joga žil staviznu a kultúre. To je moje osobinské mienenie.
5: Tomu, že to je kultúra i história.
2: Ruská riec a kak ľuže na ňu gledajú bužo naša gvona téma a už je toho máme zavisče plný program, aktuálne povisči Žižiece prestoru a cerkvina Rošk a to ved na pojadno knižilu v serskom programe.

0: Luštna serska gromada, to je dobre svoj otek za pšidu cu viec. Mi jastim su zavešče južo dojšli. Janšojska domovinska kupka jo se žinca zajča udawa na napšaudu redne uliet. A to do českeje stolice, do Pragi. Žinca zajča jo bus vatjev ze skoro pežaset vesanarkami a vesanarjami. Krotko do jespe sme mogali povedaš z jadneju ak jo pedla. To jo Janšojska Klaudia Ševelisova. Ju som šašava, co maju predk.
1: Na, my sme to ižo dawno planovali do Prahy jezdžič, dokulaš, co my si Prag pobladaš a tam dobru zromadnosť mieť. Víče nedom chceme tún serský tovaristvo v Praze zetkáš a tam náš Pavel na nás čaká. My sme hižo jelgenársky na to.
0: Pavel, to je Pavel Kuška, von jo zvonk tovaristva přijašelu Serbu v Praze. Před lietami jo byl v Janšojcach a tam suse s přijašelili. Neto skoncnie se zase zmakaju. Zavisče, zeju Janšojske teke sasku drastvu sobu a budu venje přes miesto dundaš. Pön budu viče teke ve vesebnem restaurangje.
1: Jo, planowane jo, aż sme viče večo ve ufleku. A tam sme skazali menu a sme veranarski na to, a tam tome tež v serskej drastve nastupíš. A to je tu najviacej znaté restaurant v Praze a kujšte, když jedži do Prahy, tu in Dürbi junu tam byš.
0: Až do nežele budu v Praze a Klaudia Ševelisova hýšti nám groni, dla cogo se nint nevěci vjaseli.
1: Na zosme niento to docpili, zosme zromadnie a zo máme veľký bus za to a ja se vieselu na zromadnie spievaniu a bachtaniu a na zromadnosť.
0: No pen, dobre cas a veľa viesela v Praze vám žicime.

0: tardes.
1: Navjasovu gromadu přepšasuje ja žinca Serdeský muzej Hršobrzu. Žinca jo lietne dveru ve svižen, k tomu nedajo jano kofia tykajen, ale teke kulturu, ved medrošišća bužo to grono zgeniešo, kako gledajo nejnoše iniciative za veživenje hužilskego medrošišća a suhešo na dobru z ruku getovanu muziku, serdskú muziku s umilcom Jake Švarc. Přesto teke ten moto žinca, carna jaka medra šorca, ved z Čech vedpůdňa zastupil dermotne. Kupaňská sezóna jo startovala a v novém jorazu jo ten týždeň dre vedverivo nejmenšie kupaňiščo petgovým nebiom v celej Úžice. Malko ale fajna nové, najlepšia gešpa za vedechanie kaž z čadruce v Slipianskem regióne. Kupaňiščo jo vedne da kúšte žen vedverione, kaž vietro jo vedpůdňa v cíga dviju až do 7 jacu. Serbske bilde a film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče pšeglietka bramborskega umjostva pet titulom Ved o Přichod. Karolina Krautzec zabera se z Brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski přiobrožio se serbskemu kvirnemu živenju. Amira Dubjanec jo veršava s Luka Golinskim prijedne serbski coming-out film, ten se teke pokažo. Teke dalšne bramborske umjostvoki a umjostve budu ustajaš a to ve klubovém domě ve Ludwigsfelde. Více informácií ve internete pod Kulturland Brandenburg. Umjostvo petkovým nebiom mežoš o sebi oglidaš a rovno tak kupiš domu Nízky muzej v Dešnje jo přepšosu zase umjostce z regiona na umjostský svěžen Víče a Nieželu. To bužo, všetci vět jadna z všech dostarych, v samském cacu vědmejo se umjostský plenér z Gabriele Gittel přiglidajš a umjostcam, kak nastavajú živé bilde, rostlinu a krajine za kulturný program jo teke starane. Potajemnosti bogata krajina upšestrijo se predke luborazom. Stare bajki a povestči ulicujo ve serbskech miestnu a grodu, což a tu krajinu zeznaš, a to na serbske jo vam kazane na serbske vandrovanje dolno serbske recnije šule, viče ta bužo bla Bilova, nimski Bilo, Jens Martin a Gregor Večorek bužo tej vas vjastč a ulicovaš ved natura a ved historie, vandrovanje trajo 5 štundo, dobre cerie trebašo, zmakajú sa viče zega žasošech, obžilinie pváši 8 euro. Nižilu raz namšo iš na nešetnem miestne, bez triažovie bužo taká pet zvenicu. Farar Jakob Simon umyslio sa za to všetci interesantnú tému a ten raz žo v to, co sú vejsanárie niega grali ako žiši. Namšo ta bužo nižilu zega žasošech. V samskom času buža vesiepna serbsko-nemska namša ve Slepem, pet motom spívajša Bogu nový spiev, ulicujo liturgia ved medce muziky a žoteke vo serbske dude, fararka Jadwiga Maling a vikarka Zofila Dolan buža tej namšu žaržaš a vy možoša ju svišaš přes radio MDR Kultur ju usčevajo ved ziga žasošich. Jo, co čo naše pokazky ešte raz citaš, to môžeš na našom internetovém boku pod rbb-online.de/som.
2: Jo, a vedrové úglede za ten koľc týždňa mám hešči k tým pokazkám.
3: Vedro.
2: Vedpôdňa môžeš hešči Mežo se tam od sem hešti desčováš, samo jednotlivé grímania sú možné maximálne 22 stopňov pokažo termometa ženca. Sobotu do pôdňa byče a jano píčku obmrocone, vod pôdňa mežo se zase chrapiaš, víče píčku šopej až do 26 stopňov. A neželu přibera več, vestaňo pak z väčšieho suche pla 20 do 24 stopňov.
3: RBB. Serbský program.
4: Ľubujeme našu riec.

0: Gaš zašal tu jošo neželu naš program, bužoho moj kolega Gregor Klim. A ven vie južo, vo co neželu ve program je žo.
1: Ja som rusojskú riec vuknul ve šuli, každú u nás, my sme museli 5 let to vuknúť. Na koncu nie tak veľa to je vúbavo, dokoľ až my nie sme povedali.
2: Ten 6. júni je žen rusojské riece. Nastajenie k ruské riece je sa sledných letách také ve gledaniu na ruskú vojnu Ukrajine benie přemeniva. Kak dokradne, o tom búžame nižel opiedaš.
3: Ja by groniva nedajú taký za Ninto, po převrošenju.
4: Žesty ruščiny my neužijeme. A tam my go ninto na Putina měnaš, ja teke na toho měnam kak daleko ako my go, ale Putin ne je rusojska rec. Za mňu je rusojska rec, rec Puškina abo Lev Tolstoja.
2: Sme v rozkronie s ľužimi, ako ruskú rec sú nauknuli, sú museli nauknuš, ako tarež ju žince teke, mogu piedaš.
0: Gledajúce na historické fakty, dejava teke rusojská riec byš lichotná a nic potvorcovaná. Vna joga žil staviznu a kultúry. To je moje osobinské mienenie.
5: Tomu, že to je kultúra i história.
2: Ruská riec a kak ľuže na ňu gledajú bude naša gvona téma. A už je toho máme zavisče plný program, aktuálne povisči Žižiece prestoru a cerkvina Rošk a to ved na pojadnok nižilu v serskom programe.